Čistý rock. Vsak četrtek zvečer na Rock Radio. Čistý rock. Come here, baby.